0: Vyznám, že toho řeště jsem se na ten výjel a zále...
1: That's your careful!
2: Urban FM 103.5.